0: Tak, toto bol František od skupiny Buty. No a my si dnes naozaj pripomíname svätého Františka z Assisi, človeka, ktorý si zvolil jednoduchý život, blízkosť s chudobným a veľkú lásku k prírode a všetkému, čo stvoril Boh. Bol známy svojou pokorou, radosťou a pokojom, ktorý rozdáva ľuďom okolo seba. A možno aj preto je jeho odkaz ešte stále taký blízky. Pripomína nám, že aj jednoduchý život môže byť naplnený veľkou radosťou. No a my ešte raz všetkým Františkom dnes prajeme všetko, len to najlepšie.
1: Heute erinnern wir uns an den heiligen Franziskus von Assisi, einen Menschen, der sich für einfaches Leben und die Nähe zu armen Menschen entschieden hat. Er war bekannt für seine Demut, seine Freude und Frieden. Vielleicht ist seine Botschaft auch deshalb bis heute so aktuell. Sie erinnert uns daran, dass auch ein einfaches Leben von großer Freude erfüllt sein kann. Und allen Franziskus und Franz wünschen wir heute nochmal von Herzen alles Gute zum Namenstag.

0: 2. októbra sme si pripomenuli Svetový deň úsmevu. Viete, prečo vlastne tento deň vznikol? Jeho myšlienkou je pripomenúť nám, že aj obyčajný úsmev môže urobiť veľkú vec, zlepšiť náladu, potešiť človeka a možno mu spríjemniť aj celý deň. Za symbolom úsmevu stojí americký grafik Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril už dnes legendárneho smajlíka. Jeho zámer bol jednoduchý. Priniesť ľuďom viac radosti, dobrej vôle a pozitívnej energie.
1: Am 2. Oktober haben wir den Welttag des Lächelns gefeiert. Wisst ihr eigentlich, warum es diesen Tag gibt? Die Idee soll uns daran erinnern, dass schon ein kleines Lächeln viel bewirken kann. Hinter dem berühmten Smiley steckt der amerikanische Grafiker Harvey Richard Ball. Er entwarf im Jahr 1963 das heute weltbekannte gelbe Smiley-Gesicht. Seine Idee war einfach, er wollte den Menschen mehr Freude, Freudigkeit und positive Energie schenken.

0: nominovaní, prišli ste sa. Môžete trošku predstaviť váš tím, ktorý zorganizoval krásnu recepciu pre diplomatov u nás v Berne, pre veľvyslancov zo všetkých krajín a samozrejme aj pre krajanov. Predstavte nám váš tým, prosím vás pekne.
1: Tak my sme stredná odborná škola hotelová z Vysokých Tatier. Sme jediná škola, ktorá sa vo Vysokých Tatrách nachádza. A konkrétne do Švajčiarska sme prišli s našim pánom riaditeľom, s mojimi troma kolegami a štyroma žiakmi. Wir sind in Schweiz mit unserem Direktor, mit meinen drei Kollegen und mit vier Studenten gekommen. Wir sind Hotelfachschule aus der Slowakei von Hohe Tatra und wir sind einzigste Schule in Hohe Tatra, welche diese Berufe für Gastronomie hat.
0: Kde všade vo svete ste Slovensko nás prezentovali? Kde všade ste už boli a čo ste ešte povyhrávali?
1: Wir waren bei Wettbewerb in Poland, Čechaj, Turkaj, Švýcerland und auch bei uns zu Hause in der Slowakei waren wir bei viele Wettbewerbe. My sme boli v Česku, Polsku, Turecku, Švajčiarsku. Ale za nás najväčší úspech považujeme súťaž v Turecku, kde spomedzi 150 účastníkov, 150 súťažiacich, skončil náš žiak na prvom mieste.
0: Super, gratulujem. Je ešte na škole, alebo už je niekde zamestnaný ako michelinský kuchár?
1: Je ešte na škole a momentálne je vo štvrtom ročníku. Unser Student, welcher bei Gastro Erasmus hat erste Platz bekommen, welcher hat 100% von die Punkte gehabt, ist jetzt momentan noch in unserer Schule und jetzt ist in vierte Klasse und dieses Jahr wird Abiturprüfung machen.
0: Gratuliere. So eine großartige Schule von Slowakei hier in der Schweiz. Fantastisch. Ich bin sehr stolz auf unsere Schüler und auch Lehrer. Ja sa teraz vrátim troška, toto je teraz, a vrátim sa k tomu, že ako vy ste sa dostali do gastronomie, kde ste vyrastali, odkiaľ pochádzate, ste z gastronomickej rodiny, alebo čo vás viedlo k tomu, že budete vlastne, povedzte nám nejaký taký ten váš životný oblúčik, až kým ste sa nedostali tu na školu, vlastne vy ste v riadení tejto školy, tak...
1: Tak ja som aj absolventom tejto školy a mňa stále zaujímala gastronómia. Na škole som bol v roku 2004 až 2008 a následne som odišiel do zahraničia. Neskôr som sa vrátil, pôsobil som vo Vysokých Tatrách a momentálne pôsobím na tejto strednej odbornej škole hotelovej ako zastupca pána riaditeľa pre praktické vyučovanie. Veľmi ma to baví a robím to veľmi rád. Ich bin auch Absolvent von SOS Hotelova Vysoké Tatry von unserer Schule. Ich liebe die Gastronomie und ich war ab 2004 bis 2008 auch Student in dieser Schule und danach war ich in Ausland, in Deutschland. Später bin ich zurückgekommen, war ich paar Jahre in Hohe Tatra, auch in Gastronomie und jetzt bin ich 8 Jahre in unserer Schule.

0: Tak toto bol Myself, Desmond a Kali. A každý má svoj príbeh a príbeh svoj má aj škola z Horného Smokovca, ktorým ďakujem za návštevu. To všetko, ako prezentovali, robili. Tu je fantastické. Ich möchte gerne, dass diese Geschichte von dieser Mittelschule, welche war hier bei Interview, geht weiter. Die waren ganz perfekt. Liebe Grüße in Hohe Tatra. Alles, alles Gute. Und David möchte auch euch etwas sagen.
1: 2. Oktobra.
0: 2. oktobra bolo, ale my už tu máme koniec a my pevne dúfame, že sa vám relácia páčila. Však, David?
1: Áno, dúfame, že sa vám dnešná relácia páčila. A pozdravujeme vás z Rádia Rábe. A od mikrofónu vás zdraví David.
0: A od mixážneho pultu technik Moritz.
1: Za chvíľu už príde DJ Salvi so svojou slobodnou vlnou. Wir hoffen, dass euch die heutige Sendung gefallen hat. Und wir verabschieden uns von der Sendung von Smile. Vom Mikrofon aus grüßt euch David.
0: Und von dem Mischpult Techniker Moritz. Und DJ Salvi ist schon da, alles macht sich bereit. Und bleiben Sie dran mit DJ Salvi und der Libera. Tschüss zusammen. Tschüss.